0: kdy se jejich tělo vzruší. Ale když se žena vzruší, je to její mozek, který vysílá nervové impulzy, aby zvýšil průtok orgazmických žen, něco, co se liší od mozku průměrných žen.
1: Některé z těchto výsledků se například vůbec nepodobaly vzoru, který jsme viděli předtím.
0: Ženský superorgasmus je fenomén, který se poprvé snaží měřit a zaznamenávat skupina vědců z celého světa. Jejich cílem je zjistit, zda se superorgasmické ženy liší, nebo zda by všechny ženy mohly dosáhnout této úžasné schopnosti. Věda to teprve zkoumá, ale běžné ženy ze všech společenských vrstev je zažívají již dlouho. Pětapadesátiletá Francesca, portugalského původu, žije v Cardiffu a ráda zpívá v kostelním sboru. Superorgasmus má už celá desetiletí.
1: Je to skvělé, obzvlášť ty, které trvají věčně, a pak přijde čas po dlouhé době, kdy si prostě řeknu, ne, musíme přestat, protože myslím, že nemůžeme pokračovat hodiny a hodiny. Nejsem sportovkyně ani nic podobného, takže pro mě existují dva druhy orgazmů. Takový, co přichází jeden po druhém. Nebo to může být to, co jsem slyšela, že se nazývá jízda na vlně, což si myslím, že je velmi dobré, protože je to druh vlny, která je silnější a trvá a může trvat velmi dlouho.
0: Danica svou schopnost objevila teprve nedávno, když se na internetu řídila instrukcemi, jak dosáhnout orgazmu. Je to 28letá pracující matka dvou dětí ze západního Sussexu.
1: Poprvé jsem měla super orgazmus vlastně v loni a prostě se to tak nějak stalo. Došlo k malé stimulaci klitorisu, malé stimulaci bodu G. Ale myslím, že to všechno přispělo k mému prvnímu superorgazmu. Byla jsem opravdu zmatená, ale nevyděšená, nicméně šokovaná a říkala jsem si, no, tak tohle je jiné, nejsem si jistá, co s tím budu dělat. A způsob, jakým jsem to cítila, byl opravdu zvláštní, protože mi to připadalo jako kontrakce, ale vlastně příjemná.
0: První test, kterého se skupina superorgasmických žen zúčastnila, zjistil významný fyziologický rozdíl v jejich sexuální reakci, což by mohlo pomoci vysvětlit jejich mimořádnou schopnost. Když jim ukázali pornografická videa, jejich genitálie byly dvakrát více vzrušené, než měly ženy s jediným orgazmem, což naznačuje, že by mohly mít při orgazmu náskok. Za vzrušení je zodpovědný mozek, takže jakou kontrolu má nad superorgasmickými ženami? Doktorka Nicole Prauseová je neurovědkyně a psychofyzioložka, která se navzdory všem překážkám vášnivě věnuje pokroku v oblasti ženské sexuality.
1: Ve Spojených státech existují některé věci, které nesmíme explicitně studovat. Existují na to pravidla. Například naše Národní finanční agentura nám zakazuje mít na počítačích sexuální obrázky. Takže takové zákazy existují, jsou skutečné a jsou tady. Jenže ve skutečnosti nám brání chápat sexualitu tak, jak o ní většina lidí chce vědět.
0: Nyní přijela do Londýna, aby se pokusila změřit, co během superorgazmu dělá mozek.
1: Takže pokud byste měla nějaké problémy, můžete zakřičet přes dveře. Dobře, díky.
0: Toto je první skutečný pokus pro náš superorgasmický testovací terén. Musí se v tomto poněkud klinickém prostředí pokusit dosáhnout masturbací mnohočetného orgazmu. Doktorka Prauseová používá k zaznamenání mozkové aktivity během sexu elektroencefalogram, neboli EEG. Alfa vlny jsou součástí elektronické aktivity měřené v mozku pomocí EEG. Alfa vlny jsou nízké, když je mozek aktivní, a vysoké, když se uvolňuje. Doktorka Prauseová zjistila, že když se ženy blíží

0: orgazmu, jejich mozek se uvolní a proto jsou alfa vlny vysoké. Ale když se blíží orgazmus, mozek se znovu aktivuje a alfa vlny jsou nízké. Ale fungují mozky superorgazmických žen stejně? Doktorka Prausejová zaznamenává jejich mozkové vlny z jiné místnosti, aby jim poskytla trochu soukromí. Když ženy dosáhnou orgazmu, musí si pamatovat, že musí stisknout tlačítko orgazmu, aby ho doktorka mohla synchronizovat se svými údaji mozkových vln. To bude těžké pro Daniku, která orgazmu dosáhla pouze se svým manželem.
1: Nikdy jsem masturbaci moc neprováděla. Nevím proč, prostě nikdy jsem to nepotřebovala, takže jsem to prostě nikdy nedělala.
0: Nervózní Danika, napojená a připojená k akci, zůstává sama v laboratoři, kde se pokusí dosáhnout orgazmu.

0: If you're done, you can go.
1: Až budete hotová, můžete vyndat zařízení, obleknout se a přijít za mnou. Dobře.
2: Doktorka Prausejová chce vědět, co si Danica o tom zážitku myslí.
1: Byla jsem mnohem uvolněnější, než jsem si myslela. Nevím, myslím, že to bylo docela vzrušující. Myslím, že je to tím, že někdo je ve vedlejší místnosti.
2: Danica stiskla tlačítko orgazmu tolikrát, že se Nikki musí ujistit, že každý signál je autentický.
1: Pokaždé, když jsem stiskla tlačítko, to bylo delší a přišlo jich tam pár, které byly docela blízko sebe a byly mnohem intenzivnější. Bylo to jako rychlý výbuch, ale opravdu intenzivní, zatímco ty ostatní byly docela pomalé, ale jako předzvěst a vedly k těm větším.
2: Stává se to, když jste doma a masturbujete, nebo se vám to stává doma s partnerem?
1: S partnerem, vždycky s partnerem. Já jsem ještě pořádně nemasturbovala.
2: Aha, dobře. Takže ono tohle fungovalo na mnoha úrovních.
1: Ano, líbí se mi to. Na to bych si mohla zvyknout.
2: To, abych varovala vašeho partnera. Danica objevila svou schopnost ve stresujícím období svého života.
1: Myslím, a tohle zní fakt zvláštně, ale myslím, že moje tělo čekalo, než se stanu matkou, aby zažilo orgasmus a superorgasmus. Svůj první orgasmus jsem zažila, až co jsem se stala matkou, a asi k tomu byl důvod, protože jsem měla fakt špatný den. Posledních 6 hodin mi plakalo miminko, prořezávaly se mu zoubky. Takže to bylo ono. Tady to je moje resetovací tlačítko.
2: Po analýze vln alfa u testovacích subjektů zjistila doktorka Prausejová něco zvláštního.
1: Některé z těchto výsledků se nepodobaly vzorci, který jsme kdy viděli. U 2 ze 3 testovaných žen jsme viděli určité důkazy o tom, že se jim zvýšila alfa vlna v době, kdy se snažili dosáhnout orgazmu.
2: Ve svých studiích orgazmických žen s jedním orgazmem doktorka Prausejová zjistila, že jejich mozky byly aktivovány až těsně před orgazmem a proto byly jejich alfa vlny nízké. Naproti tomu alfa vlny superorgazmických žen byly těsně před orgazmem vysoké, což naznačuje, že jejich mozky zůstaly po celou dobu v klidovém stavu. Naše testovací skupina tuto fázi soustředění k dosažení orgazmu nepotřebuje.
1: Naše data naznačují, že důležitou součástí dosažení superorgazmu může být ve skutečnosti vypnutí mozku, kdy se méně zapojujete do uvolňování.
2: EEG je fantastické prosledování procesu superorgazmu milisekundu po milisekundě. Ale i když doktorka Prausejová dokáže celkově rozeznat, jak je mozek aktivní, EEG nedokáže určit, jaké oblasti mozku jsou během superorgazmu aktivovány. Vědci ve skutečnosti teprve potřebují zjistit, co se děje v mozku superorgazmické ženy, ale to bude vyžadovat, aby jedna z naší testovací skupiny masturbovala ve skeneru a nějakým způsobem dosáhla superorgazmu. Superorgazmus byl poprvé zkoumán týmem vědců, kteří se pro tuto studii sešli z různých oborů, ale ne každý si myslí,

0: že věda má všechny odpovědi, pokud jde o dosažení superorgazmu. Dvaapadesátiletá matka dvou dětí Beverly je superorgazmická a věří, že praktikování tantrického sexu vede k superorgazmu. Tantrická metoda zahrnuje zvyšování prvotní energie a aktivaci oblastí známých jako čakry. Nicméně to věda zatím nedokáže fyziologicky měřit.
1: Jsem kněžka lásky a posvátné sexuality. Je pro mě velmi přirozené, že když se miluji s partnerem, mám mnoho orgazmů, kdy mi v celém těle proudí sexuální energie a tak prožívám nejen orgazmus tam dole, ale prostě je to, jako by každá moje část byla orgazmická. Slovo yoni se používá k označení vulvy, takže zahrnuje váš klitoris, vaše stydké pysky, vaši vagínu, celou tuto oblast a vaši dělohu. Znamená to posvátnou bránu. Zírání na yoni je rituál, při kterém druhá osoba sedí u nohou ženy a dívá se na její vulvu, její vagínu, její yoni. Už jsem to zažila několikrát. A byla to ta nejhlubší věc, jak pro příjemce, tak pro dárce. Jako příjemce jsem skutečně cítila energii pohledu osoby, která se dívala na mou yoni. A bylo to jako blahoslavení a požehnání. Vzrušující pocit, někdy to aktivovalo mou sexuální energii, takže jsem začala mít úplný orgasmus. Takže je to velmi posilující a jako ta, která se dívá, víte, někdy jsem plakala, když si uvědomím tu krásu, tu velkolepost, božskost posvátné yoni a toho, jak mě to spojuje s pocitem božské, ženské přítomnosti.
0: Na ty, kteří k sexuálnímu zážitku přistupují duchovněji, má doktorka Prauseová svůj vlastní názor.
1: Často jsou jejich tvrzení formulována tak, aby se vyhnula ověření. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby buď zažili potěšení, nebo že se jedná o velmi obohacující stav mozku. Ale představa, že je to něco, o čem víte, že je to zcela unikátní nebo neviděné ve světě, je extrémně nepravděpodobná.
0: Vědci se soustředí na to, co jsou schopni měřit, a doktorka Prausejová objevila ve svém EEG testu něco zvláštního. Vědci se nyní chtějí hlouběji zabývat tím, jaké specifické oblasti mozku jsou při superorgazmu aktivovány. Janet odcestovala do Spojených států, aby jí mohli během orgazmu skenovat mozek. Jedinými vědci, kteří k tomu mají etické povolení, jsou profesor Berry a doktorka Nen.
1: Trvalo dlouho, než se vůbec podařilo začít se zkoumáním ženské sexuality. Myslím, že z velké části, protože je to tabu.
2: Částečně je to tabu, čistě tanický aspekt. Tlak proti studiu sexuality, řekl bych.
0: Doktorka Weissová má osobní zkušenosti, které může přidat ke svým vědeckým poznatkům.
1: Popsala bych se jako žena, která má snadno orgazmus. A nevždy tomu tak bylo, ale rozhodně se to stalo a z velké části to připisuji józe. Zjistila jsem, že velmi snadno dosahuji orgazmu a také jsem byla schopná spontánně mít více orgazmů, takže pokud jsem se milovala se svým manželem a stimulace pokračovala, přecházela jsem z jednoho na druhý a pak na další, prostě několik v řadě. Jako neurovědkyně, zabývající se sexem, která musela pilotovat své vlastní studie, se mi hodilo, že jsem snadno dosahovala orgazmu, protože Bůh ví, že jsem v tom skeneru strávila spoustu času.
0: Vynález magnetické rezonance v 90. letech umožnil doktorce Weissové a profesorovi Komisarukovi studovat mozek při sexu v nebývalých detailech. Pomocí magnetické rezonance zaznamenali jednotlivé orgazmy a ty ukázaly aktivitu ve 30 různých oblastech mozku. S příchodem orgazmu se v mozečku a prefrontální kůře prudce zvyšuje aktivita. Během orgazmu vrcholí aktivita v hypotalamu. najdou doktorka a profesor

0: stejný vzorec aktivace mozku u superorgazmických žen? Noc před testem začíná mít Janet obavy o svůj výkon.
1: Podle mého chápání toho, co přesně budu dělat, budu v tunelu, ve skenovacím tunelu, nebo jak se to jmenuje. V tomhle tunelu budu v podstatě masturbovat a doufejme, že se mi podaří představit si, že tam nejsem. Když se kvůli něčemu takovému vzdálíte ze svého přirozeného prostředí, kde byste masturbovali, což je s největší pravděpodobností u vás doma, v posteli, v pohodlném prostředí, tak to je něco, co by mě ani ve snu nenapadlo. Že půjdu do vědecké laboratoře, lehnu si tam a že tam potenciálně budou lidé, kteří mě přitom budou sledovat.
0: Její obavy potvrzuje obrovský magnet ve skeneru, který znamená, že do místnosti pro skenování nesmí žádný kov, což Janet připraví o její oblíbený vibrátor.
1: Nemůžu ho mít a tak to znamená, že budu hodně muset používat ruce a to jsem normálně nedělala. Pro vícenásobné orgazmy je pro mě zásadní vibrátor. Myslím, že tohle je jako chtít hračku, kterou nedostanete, prostě nemáte vůbec nic. Nemám ani žádné vizuální pomůcky a myslím, že je to jedna z nejtěžších věcí, kterými si asi budu muset projít. Jsem nervózní.
0: Janet se uvelebí do postele a má na poslední chvíli malý trénink, ale ráno v den testu je stále nervózní.
1: Abych byla upřímná, teď jsem trochu nervózní. Jsem trochu nervóznější než včera, asi je to kvůli samotnému prostředí, které mě dost nervuje, protože to může celou situaci trochu zkazit. Ahoj, Janet, já jsem Nan Weissová. Zdravím, ráda vás poznávám.
0: Janet musí během testu držet hlavu zcela v klidu, takže se musí ovládat. Ale dosáhnout orgazmu s maskou Hannibala Lectera nebude snadné. Teď už je to všechno na Janet.
2: Pořídili jsme snímek celého Janetina mozku s vysokým rozlišením a ten bude sloužit jako základ, do kterého budeme ukládat veškerou mozkovou aktivitu.
1: Toto je doktor Steve Hansen, ředitel tohoto místa. To je Liz. Právě prožívá orgasmus.
2: Ano.
1: Steve, sleduješ to?
2: Právě stiskla tlačítko.
0: Janet měla jedno vyvrcholení, ale vědci potřebují vidět aktivitu v jejím mozku při více orgazmech. Takže jich bude muset mít více než jeden.
1: Už to jede, jede to. Má je. Janet je má. Myslím, že se to Janet povedlo.
2: Právě měla svůj druhý orgazmus.
0: Jakmile Janet odložila své obavy z testu, okamžitě dosáhla druhého orgazmu.
1: Dokázala to. To je úžasné.
2: Zaznamenali jsme mnohočetný orgasmus.
0: Janet, nadšená úspěchem, udělala oběma vědcům velkou radost.
1: Dokázala jsi to, děkujeme. Dokázala jsi to. Bylo to parádní, byla jsi skvělá. Dokázala jsi to.
0: Přijít na magnetickou rezonanci nebylo snadné, ale Janet má překvapivou teorii o své schopnosti dosáhnout superorgasmu.
1: Pocházím z anglikánského prostředí anglikánské církve. Jsem křesťanka. Moji rodiče jsou ze Sierra Leone, takže jsme se o sexu nebavili. Bylo to prostě jako sex, co to sakra je. Samozřejmě, že jsem byla vychovaná jako křesťanka, takže stále mám tu bohabojnost a protože jsem vzpůrný člověk, vždycky jsem dělala opak toho, co po mně všichni chtěli. Věřím v Boha, ale nevěřím v zákony a všechna pravidla, která existují. Takže když jsem měla ten aha moment, šlo spíše o to, že jsem se cítila dobře sama se sebou. A proto nevěřím, když ti jako křesťanovi někdo řekne, že ti to dává Bůh, jako že se cítíš dobře a podobné věci. Takže když máš orgasmus, je to nejlepší pocit na světě. Takže pokud jde o mě, tu moc mi dal Bůh. Při sexu si hodně povídám s Bohem, nebo já to aspoň dělám, ach bože. Chvála páně!
0: V evropském vzorku průzkumu McGillovy univerzity superorgazmických žen, jako je Janet, mělo 78% náboženskou výchovu. Doktorka Weissová a profesor Komisaruk zpracovali data magnetické rezonance a výsledky je překvapily.
2: Vidíme, že aktivita mnoha mozkových oblastí během druhého orgazmu byla výrazně vyšší než aktivita během prvního orgazmu. Jinými slovy, co se týče mozkové aktivity, byl druhý orgazmus intenzivnější než první orgazmus.

0: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Super prodloužený víkend. Od pátku K jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Alaska kukuřičné trubičky s krémem za 3,90. A Chibo mletá káva 250 gramů za 98,90. Kaufland.
9: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
11: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
12: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
13: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
14: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
15: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
16: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
17: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
16: Tadá!
17: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
18: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
20: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
21: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
3: Perfetto? Perfetto.
2: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
5: Ale já říkal blond.
6: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
5: Bude.
7: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
8: Vodafon.
9: Osmnáctka. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
10: Ty prď.
11: Wow. Prosím.
9: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
12: Akorát ho chytit.
13: Zaujímavé.
9: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
14: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
15: Když studovali orgazmické ženy s jedním orgazmem, jejich mozky se po orgazmu deaktivovaly. Ale zdá se, že Janetin mozek přešel po prvním orgazmu k silnějšímu druhému orgazmu. Ale jak se k němu superorgazmické ženy dostanou?
16: Věřím, že ženy, které snadno dosahují orgazmu, jsou schopnější naladit se na své pocity a soustředit se na ně, a že právě tento zážitek jim pravděpodobně umožňuje dosáhnout více než jednoho orgazmu.
15: Během druhého, intenzivnějšího orgazmu, dosáhla Janetina mozková aktivita silného vrcholu v hypotalamu, oblasti, která uvolňuje vazebný hormon oxytocin.
17: Skutečnost, že oxytocin je při druhém orgazmu výrazně vyšší, naznačuje, že dochází k intenzivnější orgazmické reakci.
15: Mohlo by to znamenat, že superorgazmické ženy produkují více oxytocinu? A je to klíč k jejich mimořádné schopnosti? Ve snaze zjistit, proč jsou některé ženy schopny superorgazmu, vědci směřují k závěru. Zjistili, že když pod skenerem magnetické rezonance dosáhla Janet vícenásobného orgazmu, její hypotalamus, oblast mozku, která uvolňuje hormon oxytocin, byla během jejího druhého orgazmu extrémně aktivní. Mohlo by to znamenat, že ženy s vysokým orgazmem jsou schopny produkovat více oxytocinu než kdokoliv jiný? Oxytocin je známý jako hormon lásky, který pomáhá s vytvářením pouta mezi sexuálními partnery. Francesca věří, že klíčem k dosažení superorgazmu je vytvoření pouta s partnerem.
16: Protože pokud jde o lásku, patřím ke starší generaci, tak pro mě to musí být s tou velmi výjimečnou osobou, nebo vůbec ne.
15: Třikrát vdaná Francesca si není jistá, jak její nový partner zareaguje na její schopnost.
16: Ano, mám nový vztah, který je poměrně čerstvý. Dali jsme si na čas. Ještě nemáme intimní vztah. Colin zatím neví, jak to mám v sexu. Myslím,

0: doufám, že bude nadšený, co k tomu říct. Protože to jsem já, víte, je to mojí součástí. Takže si dokážu představit, že některé chlapy to může trochu zastrašit, když poprvé zažijí vícenásobný orgasmus. A možná jsou z toho někteří z nich hodně napjatí. Byl velmi, velmi milý a řekl, že bychom si to mohli nechat na líbánky. Takže jedeme do jednoho krásného hotelu někde ve Walesu. Dokážu si představit, protože se toho hodně dělo, že až konečně budeme spolu, dokážu si představit, že to bude docela exploze. Nevím.
1: 64-letý Colin, partner Francesky, je bývalý jaderný fyzik.
0: Věděl jste o tomhle, o Francesce? Samozřejmě v kontextu tohoto filmu, který natáčíme. Povězte.
2: Před tímto projektem ne, nikoli.
0: A i během tohoto projektu jsem tě nechala v nejistotě.
2: Ano, dá se říct, že zpočátku si byla trochu tajnůstkářská. Když jsem se to rozvěděl, moje reakce byla vlastně trochu smíšená, protože si myslím, že na jednu stranu je to užitečná informace, kterou je třeba mít. Co se toho týče, ale na druhou stranu si myslím, že to trochu odstraňuje tu záhadu.
0: A samozřejmě to na mě vyvíjí tlak, protože teď máš očekávání.
2: To je vlastně dobrý postřeh, Francesco. Myslím, že to působí na nás oba.
1: Colin a Francesca se vydávají na mini líbánky do severního Walesu, aby završili svůj vztah. Ale nevyděsí Francesca Colina svou superschopností? Vědci chtějí otestovat produkci hormonu lásky oxytocinu. Když jsme stimulováni, tvoří se v mozku a vylučuje se do krevního oběhu. Vrchol dosahuje těsně před orgazmem a stoupá až na 5x své normální hladiny, což pomáhá párům utvářet pouto. Vylučují superorgazmické ženy více oxytocinu? Měření hladiny oxytocinu je logistická výzva. Každá žena musí masturbovat a poté i hned po orgazmu je jí odebrán výtěr z úst a další výtěr o hodinu později. Ten ukáže hladinu oxytocinu a jak dlouho zůstává v těle. Sliny se poté v suché přepravce odešlou do laboratoře v Německu, kde behaviorální neuroendokrinoložka doktorka Trinke de Jongová zanalyzuje každý výtěr a z této skupiny superorgazmických žen vyvodí zajímavé závěry.
0: Ženy, které popsaly jeden nebo více velmi intenzivních orgazmů, měly ještě o hodinu později velmi vysoké hladiny oxytocinu. Myslím si tedy, že to musí znamenat, že oxytocinový systém zůstal aktivní ještě poměrně dlouho po intenzivním orgazmu či orgazmech. A protože oxytocin hraje známou roli v budování vazeb mezi lidmi a ve spojení s lidmi, mohlo by to znamenat, že jeden nebo více velmi intenzivních orgazmů pozitivně ovlivňuje náš pocit pouta nebo spojení se sexuálním partnerem.
1: Možná vzrušení ze vztahu Francesky s Colinem vysvětluje její výsledek testu na oxytocin.
0: Takže Francesca, která také hlásila jeden velmi intenzivní vlnový orgazmus, má také mnohem vyšší hladinu oxytocinu. Už na začátku měla docela vysokou hladinu. Pak v očekávání vyskočila jeho hladina a vrcholu dosáhla při orgazmu. A o hodinu později byla stále dost vysoká. Takže měla krásný graf a bylo to, ano, řekla bych, že všechny hladiny byly vyšší než ostatní.
1: Doktorka de Jongová našla ve výsledcích superorgazmických žen něco ještě zajímavějšího.
0: Jedním z velmi vzrušujících zjištění bylo, že když ženy věděly, že se chystají masturbovat, mohli jsme vidět, že oxytocin byl ve skutečnosti již zvýšený a tak je velmi pravděpodobné, že se cítily už trochu vzrušené. Byly už trochu vzrušené, měly vyšší tepovou frekvenci a možná i rychleji dýchaly těsně předtím, než vůbec začaly masturbovat. Takže to může znamenat, že ještě předtím, než začnete masturbovat nebo mít sex, se vaše tělo na to již připravuje. A to by mohlo vyvolat nebo podpořit pocity, které později máte, nebo zážitek orgazmu, který později máte.

0: Ale já to nevím, protože je to poprvé, co se to skutečně projevuje ve slinách. Velmi zajímavé.
1: Ačkoliv se jedná o průkopnickou studii, výsledky doktorky De Jongové ukazují fascinující paralelu s testem vzrušení zkoumaným doktorem Riegerem. Tento test zjistil, že testovaná skupina se superorgazmem se vzrušovala snadněji a ve větší míře. Objev odpovídajícího zvýšení oxytocinu doktorkou De Jongovou ukazuje, že se jejich těla připravují na sex, a to i během očekávání. To by mohlo vysvětlovat, proč tyto ženy mívají superorgazmy. Colin to právě zažil z lidské perspektivy. Den po svých a Francesčiných minilíbánkách.
2: Musím říct, že počet orgazmů jsem ani vlastně nepočítal, to nešlo. Během celých minilíbánek jich bylo hodně. Nevím, bylo jich určitě 20, 30 a více a v takovém rozsahu jich prostě bylo hodně. To nelze spočítat.
0: No, někdy to prostě pokračuje, víte, pokračuje a pokračuje a pokračuje, takže to vlastně není něco, co by se dalo spočítat.
2: Francesca je tak říkajíc na horním konci orgazmické stupnice. I pro mě to bylo něco nového a ze všech možných úhlů pohledu docela neuvěřitelného. No, velmi inspirativní, velmi uspokojivé, velmi obohacující. Vím ale, že tato úžasná dáma je ženou, se kterou chci strávit zbytek života. Takže v tom moc doufám a těším se na to.
1: Zjištění této průkopnické studie naznačují, že ženy dosahující superorgazmu mohou být méně zdrženlivé a snadněji vzrušitelné.
2: Zjistili jsme tyto rozdíly a pokud zjistíte rozdíly u tak malé skupiny lidí, naznačuje to, že se děje něco většího a opravdu to chci dále studovat.
1: Ještě je třeba udělat mnoho práce.
0: Data o lidech s větším počtem orgazmů, kteří reagují na extrémnější situace, jako je tato, by mohla pomoci formovat i častější reakce. Takže možná by nám trochu více porozumění toho, jak orgazmus funguje na velmi základní úrovni, mohlo pomoci naučit se, jak bychom mohli lépe komunikovat s naším partnerem. Tedy jak by nás to mohlo v první řadě dovést k orgazmu.
1: Tyto ženy představují extrém lidské sexuality. Fyziologicky se možná neliší, ale jejich sexuální reakce se zdají být výraznější. Možná bychom od nich všichni mohli něco převzít.
2: Když jsem s těmito ženami mluvil, byly ohledně svých sexuálních zážitků velmi pozitivní. Byly totiž v souladu se svým vlastním tělem. Až jsem měl dojem, že jejich pochopení vlastního těla přispívá k jejich sexuálnímu vzrušení a možná ho i zvyšuje. Ale pokud je tomu tak, pak se od nich možná my, lidé jako celek, můžeme něco naučit.
0: Na sex s jinými lidmi se dívám jako na hru v kapele. Takže nejdřív musíte zvládnout svůj nástroj, než budete moci dobře hrát s ostatními, a je to vlastně dobrá věc, se kterou se dá trávit čas. Je to velmi léčivá věc pro lidi, aby upřednostňovali potěšení.
1: Tyto obyčejné ženy potřebovaly hodně odvahy, aby se přihlásily, ale věří v šíření povědomí o ženské sexualitě.
0: Myslím, že pokud o tom budeme mluvit otevřeněji, pokud my sami budeme otevřenější vůči našim partnerům, třeba k blízkým přátelům nebo k ostatním, může to lidem umožnit cítit se mnohem pohodlněji ve svém vlastním těle a ve svém životě a s tím, co v něm prožívají. A to může být jedině dobrá věc. Každý je jiný a každého vzrušení je jiné a to, jak každý dosahuje orgazmu, to je jiné. Ano, slovo normální tady neexistuje. Myslím, že to, co jsme udělali, je zatraceně úžasný, vážně.
3: Pro stanici O vyrobila GoTV ve studiích Bear.

0: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
4: nejde elektřina,
3: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
5: Trénujeme na Mexiko.
6: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
5: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo? Ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
11: Okay.
10: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
12: Ale já říkal blond.
13: Kdy to je? Trochu blond.
14: Co ta polička?
12: Bude.
15: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
10: Vodafone. Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
16: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
17: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích

0: Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde...

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
2: Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Montážní stojan na kolo za 549,90. Cyklistická helma s koncovým světlem za 349,90. A cyklistický batoh za 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Víc pro každý den. Pyšný jako tatínek. Dvojdílné outfity pro celou rodinu od 149 korun za kus. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
8: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
10: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
11: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.

0: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
3: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
4: Perfetto? Perfetto.
3: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Ale já říkal blond.
8: Kdy to je? Trochu blond.
9: Co ta polička?
7: Bude.
10: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
11: Vodafone. Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
12: Nulka. No.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelateli, zmrzlinu premium, různé druhy za 59,90. Balino zmrzlinovou trubičku za 11,90. A Balino jahodovou dřeň za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
5: Ty prďo.
6: Wow.
7: Prosím.
4: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
8: Akorát ho chytit.
9: Zaujímavé.
4: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Levněji nehledejte, je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
3: Nulka. No.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
11: nejde elektřina,
10: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
6: Ale já říkal blond.
12: Kdy to je? Trochu blond.
13: Co ta polička?
6: Bude.
14: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
15: Vodafone. Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
16: Okay.
15: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
17: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
18: No to půjde těžko bez křídel.
17: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
18: Aha, a jak asi?
17: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
18: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
19: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
20: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
21: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete...

0: Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tada!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
9: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
11: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
10: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
2: Okay.
1: Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
2: Perfetto?
3: Perfetto.
1: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
9: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
10: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
15: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
16: Ale já říkal blond.
17: Kdy to je? Trochu blond. Co ta polička?
16: Bude.
18: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
19: Vodafone.
20: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
2: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert Nepo...

0: Porazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
6: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
9: Okay.
8: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
10: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Ale já říkal blond.
13: Kdy to je? Trochu blond.
14: Co ta polička?
12: Bude.
15: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu odteď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
16: Vodafon.
17: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
18: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
20: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
21: Nulka.
22: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
23: nejde elektřina,
22: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
24: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.

makes a noise. The Swedish House.

0: your love.
1: One more. Okay, one more chance. All right, thanks.

0: Zní to jako legenda, a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR+. Nechte se svést jejím kouzlem.
1: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Máslo s apkou za 18,90 a krutý prsní řízek kilo za 179 korun. Jen od pátku do neděle. Albert.
2: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Innogy.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady, podpísek.
5: Ne, ne, tady podpísek.
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
7: Ale já říkal blond.
8: Kdy to je? Trochu blond.
9: Co ta polička?
7: Bude.
10: Kéž by tak stačilo jen říct. Všem zákazníkům Vodafonu od teď slibujeme, že stačí říct. Stačí jednou zavolat nebo přijít na prodejnu a my se o vás postaráme.
11: Vodafone. Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
12: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny produkty jar výhodně v drogeriích Teta.
13: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka, co na to řeknou, s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
14: Nulka.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nové telefony Samsung Galaxy A57 nebo A37, které vydrží nabité až 2 dny. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
17: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
18: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
19: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
20: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
21: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.